celo moje milé. Jakéže ostalo strašno o Cyrille. Zapustili hora, zapustili luka, nestrídne už nikde to robitné ruka.